až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Čí seš?
4: Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
3: Já mám v Przeze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
4: To je otázka, tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šoče. On jsou jako přibitej. Kde tím, chlapče?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilid. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman.

0: pan Ašmilit. Ašmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ašmilit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozflátá se.
1: Právě, rozbije se.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino. To by se museli jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Toťka i obrovsky nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleka do nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlně.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Vláda by se na dnešním jednání mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začlenování. Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovují. Kolem 8:30 večer bylo bez proudu přibližně 1800 odběratelů. Zhruba 3 hodiny předtím těsně po bouřkách 10 000 odběrných míst. A bouřky se přehnaly taky nad několika rakouskými regiony. Vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. A blesk zapálil krytinu věže na zámku v dolnorakouském Debesborku. Finové jsou po 5. hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území občas deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 pozor ve směru na Prahu na 63. kilometru se srazil nákladňák s osobákem, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Nákladňák s dodávkou se srazili na D1 ve směru na Brno na 104. kilometru. Bouralo se taky v Praze na Vltavské ulici a na ulici Mladých Běchovic.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Necelý 3 minuty po 6. hodině raní vám hezký start do nového týdne a taky do nového měsíce přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Je 1. června, den dětí, přátelé, nový pracovní týden.
4: A den našeho pandičky.
3: Co?
4: Ondříček dneska slaví narozeniny. My máme pro něj přichystaný se Zuzankou široký pestrý program, který bude probíhat během celého vysílání, takže se máte na co těšit dneska.
1: Ten děs v očích, on se mě fakt baví.
4: Jo, Ondřík je z toho už vyděšený a nadržený, současně neví, co, která emoce převládá.
3: Já vám, dámy, děkuju.
4: Zkoušel nás, že bude nepříjemný z nevyspání, tak jsem mu řekla rovnou, že dostane narozeninový dělo, tak musí být milej, když nechce.
3: Já bych jenom chtěl říct, že doufám, že jeden velký dar bude, že dneska nebudu muset nic dělat, to by bylo krásný.
4: To bohužel ti nesplníme.
3: Tak si jdeme dát výstřel do tmy ACDC.
0: Rock Radio.

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, nemiluju tě, v 10 hodin po 6, 10 minut po 6. na Rock Rádiu. 10 ještě hodin, ne. To je první z našich dárků, co máme dneska pro všechny děti, protože dneska je Mezinárodní den dětí, takže vám i dámy zpětně všechno nejlepší.
1: No tak to já už tak 20, 30, spíš 40. Ale
0: věčné dítě, to se dá počítat. No každopádně, kromě toho, že budeme dělat dneska radost sobě playlistem, tak budeme vám zase dělat radost, protože máme i tenhle ten týden nádhernou rozdávačku. Minulý týden jsme rozdávali Tři sestry do Brna a úplně to nevyšlo, ten zájem nebyl takovej, jestli to je tím, že v Brně nevysíláme, nevím.
1: Já myslím, že tam nemáme tolik fanoušků.
0: Nemáme, no.
1: Ale to není to překvapivý. Každopádně tento týden budeme na tom snad o poznání lépe, protože rozdáváme Tři sestry do Strakonic, a to na 12. to znamená příští pátek. A kde to je?
0: Ve Strakonicích.
1: Jo, ale nevíš, jaký blíží geografický polohy, dobře. Nevadí, je to ve Strakonicích.
0: Takže... Ale myslím si, že rozhodně pokud nefungovalo Brno, tak Strakonice pojedou jak na mydlený blesk.
1: Ale taky si myslím, že dneska nebudeme stíhat odbavovat zprávy. Takže přátelé, pište nám na Messenger, Instagram, Facebook, připište své telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon.
0: Zdravíme samozřejmě do Strakonic, máme je rádi. Jedem dál, Bon Jovi, Bed of Roses, postel plná růží, nebo pelech, se lepší.
1: No nevím, nemůžu se rozhodnout, takhle brzo po ránu, zeptej se mě za půl hodiny.
0: Posloucháte Rock Rádio.

0: Rock Radio, rockový kulendárium.
1: Start do nového měsíce s datem 1. června otevíráme se svátečnicí Laurou. Případně mají dneska svátek Hortenzie, Laurencie, Loreta, Lorna a Lora. Takže Laura, samý ptačí jména, kromě toho teda Laura. Přejeme všechno nejlepší.
2: A ty by si mohl davovat papouška v nějakém animáku.
1: Já vím, že jo. A ty ptačí ptákovi neumím. No, nicméně dneska se na Mezinárodní den dětí narodila spousta významných lidí.
2: Ano. Třeba... Mimo jiné ty.
1: Ano. Ne. Dneska má 89. narozky třeba americký herec, můj miláček Morgan Freeman, nebo se dneska narodil Karel Šíp, Daniel Hůlka, Marilyn Monroe,
2: wow,
1: nebo Rajko Doleček.
2: No ovšem, já slavím jenom s Jiřinkou Bohdalovou, tak já nevím.
1: Dobře, Rajko Doleček je propagátor zdraví výživy, nebo byl.
2: Aha, teda, neznám.
1: Moje oblíbený jméno. No a potom tady máme nějaký muzikanty, třeba moje milovaná kanadská zpěvačka, kytaristka, skladatelka Alanis Morissette, dneska slaví 52 let.
2: Je teprve 2 pade, jo?
1: Ano.
2: Je mladá docela.
1: Jestli jsem to neopsal špatně, tak 52. 66 let slaví britský basák Simon Gallop z kapely The Cure. No a 79 let má britský kytarista Ronnie Wood spojený s kapelou Rolling Stones. V podstatě bluesovej kytarista.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Ježiši Kriste, pánbu s námi a zlý pryč, za chvíli Judas Priest a Breaking the Law.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Atención, señoras y señores.

0: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar!
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.

0: trenky dolů, trenky dolů, ej, ej, trenky dolů, zpívají Judas Priest minutu, ne, vlastně 20 vteřin před půl sedmou.
1: No tak ještě si zatím ty trenky nesundaval, ačkoliv nám to oznamuješ už od 5:50, tak my na to čekáme a teď si dáme zprávy.
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek. Maďarský prezident neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Peter Maďar dal prezidentovi čas do dnešní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle. Tenista Jakub Pemenčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. Osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zatažená až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D7 pozor ve směru na Chomutov, na 13. kilometru se řeší nehoda, z dodávky se uvolnil vlek a zůstal stát v levém jízdním pruhu. Na D5 se bouralo směr Praha na exitu číslo 119 a na D10 taky pozor ve směru na Prahu, tam se řeší nehoda na 63. a půltém kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
4: Zuzko, díky, mám otázku. Hele, co musíš vlastnit, aby si platila víc jak 5 000 tu daň z nemovitosti?
3: Ne, zámek třeba, nebo?
4: No.
1: Měsíčně?
4: Ne, ročně. Vy máte zámek, vaše rodina, jak to máte?
1: Já nevím, jestli zeptám našich.
3: Jestli to platíte.
4: Dobrá, tak jdem dál. Medvěd 009, letošní novinka, naděje.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town v 6 hodin a 40 minut na Rock Rádiu. Dneska máme pondělí a já tady mám novinku o svý oblíbený kapele Greta Van Fleet. Mm-hmm. Američani, oni nejsou úplně tak vlastně starý. Existují od roku 2012, takže jim je bratru kolik? 14 let, jestli dobře počítám.
1: Ježiš, takhle velice já nepočítám radši.
0: Teďka uvedli novej single, který se jmenuje Play Your Games, zní zhruba takhle. No a už podle zvuku poznáme, že prostě ta kapela zní, že...
1: Z osmdesátek.
0: No, spíš třeba ze šedesátek. No. Jo, a mě právě proto strašně pobavilo, že teď vyhlásili, že se vracejí ke svým počátkům a ke svým kořenům. Nevím, jestli myslí to, že existují...
1: Když jim je 30.
0: No.
1: A tak co už.
0: Pojďme se vrátit.
1: Cítí starší, než jsou.
0: Pojďme se vrátit do 18, kdy jsme měli víc milenek, víc faninek a hodně jsme fetovali a chlastali, nevím. A nebo jestli se vracejí, teda oni to tam samozřejmě vysvětlili, že se vracejí k dobám, kdy hrávali po klubech a bylo to syrovější, ale jako oni do dneška hrajou docela relativně syrovou
1: jako
0: muziku a starou.
1: Jo, kdybych mi řekl, že to jsou Rolling Stones, tak ti to věřím.
0: Jo, ukáž.
1: No možná bych to poznala podle zpěváka i já jako blondýna, ale nevadí.
0: No tak to byla krátká novinka, to mě jenom pobavilo. No a jdeme dál. za chvíli další muzika. Dáme si Green Day, Wake Me Up on September Ends. Zatímco budete čekat na muziku, my se tady vysmějeme.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce.
10: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 6 minut do 7, zprávy v 7, Zuzko.
2: Čínští novomanželé přišli se zajímavým zpestřením svatební slavnosti. Místo novomanželského tance se proti sobě postavili v zápasnickém ringu a vsadili se, že poražený dostane na starost veškerý domácí práce už jako navždycky.
3: Pane bože.
2: A ženská to vyhrála.
3: Ne.
2: Jo.
3: Ale takže to jenom týpek... proto, že ji nechtěl zmlátit na svatební den.
2: No on právě pak se začal vymlouvat, že jako samozřejmě gentleman a proto jako jí tam nepřizabil v tom ringu.
3: On aby svojí manželce zlomil nos minimálně.
1: Já bych jí dal sadu holení.
2: No ale právě o tom lidi začali...
1: na vozejch.
2: Začali o tom lidi hrozně diskutovat na internetu, začali zkoumat to video, kde teda jako se, kde je ta pravda.
3: Je to i zaznamenaný, jo?
2: Je to i zaznamenaný. No a vtipný je, že oni měli domluvenou choreografii prvně. Jenže pak se stala ta sázka. To jako dopředu neplánovali a ta ženská si řekla, hele, tak to ne a normálně ta změnila tu choreografii na poslední chvíli a toho chlapa tam jako položila.
1: Takže týpek myslel, že se budou jako oťukávat a holka mu dala kopačku s otočkou hlava dozadu a zdar.
2: A týpek teďka bude vařit a uklízet. Krásný.
3: No.
1: Ježiš, tak hele, někdy...
3: Zdravíme všechny feministky, pokud nevědí, co se svatebním tancem, tak můžete to nahradit tady svatebním boxem.
1: Mně se to líbí, tak některý týpci dají do držky ženský, že jim řekne, že si je nevezme, že jo? Některý dají do držky o svatební noci, protože zjistí, že ji podvádí nebo obráceně, tak tadyhle se to jako otočilo a pěkný.
3: Já bych chtěla říct, že nic z toho nevyžadu a i tak jsem sama. No nic. Daniel Honda, Anička Malinová.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, prosím.

kuulostella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to prosím.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je

0: Teď na Rock Rádiu Daniel Landa a Anička Malinová. Už za 2 minuty na Rock Rádiu zprávy a Zuzka Kleinová.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš. Každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to řekl České televizi. Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou, jestli se hlava státu summitu v Ankaře zúčastní. Komunistická strana Čech a Moravy nebude měnit retoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin pokládá za snahu diskreditovat radikální levici, řekl to nově zvolený předseda komunistické strany Roman Roun. Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti iránským radarovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kašem. Iránské revoluční gardy naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž. Do konečné 26-člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kristof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas deštěm nebo přeháňkami, ojediněle taky bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 pozor ve směru na Prahu na 8. kilometru u Čestlic se srazily 2 osobáky, je tam neprůjezdní levý jízdní pruh. Na D5 se taky řeší nehoda ve směru na Plzeň na 21. a 5. kilometru, kde auto narazilo do svodidel. A na D10 se bouralo ve směru na Prahu na 63. a 5. kilometru.
9: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Hezký pondělní ráno vám přeje Honza.
2: Anabel.
10: A Zuzka.
0: Necelý 4 minuty po 7. v pondělí 1. června. První nový týden, první nový den měsíce.
2: A tvůj narozeninový den, jsem to dlouho nepřipomněla. Jsi starý a krásný. A v téhle hodince, přátelé, očekávejte velkolepý výstup.
10: Velkolepý, ano.
2: Bude
0: striptýz poprvé v rádiu.
2: Ne. To by nikdo neviděl.
10: Po půl osmý poslouchejte.
2: Ano.
10: A uslyšíte.
0: Do té doby zřejmě nemusíte.
2: To jste neslyšeli, uslyšíte neslýchané, uvidíte nevídané. A teď už si dáme radši škorpíky.
0: Nedáme, prosím tě. Tři sestry Open Air Tour rozdáváme 12. června do Strakonic. Tak si pište o lístky a teď už si dáme ty škorpíky.
2: Tak jo.

0: Je 7 hodin, 12 minut, posloucháte Rockovej rozjezd a Five Finger Death Punch na Rock Rádiu s peckou Wash It All Away. Umej to všechno, což dneska, když koukám ven, že tam fakt normálně prší, to
1: já
0: je ale
1: vůbec
0: hnus.
1: Nevím, jak pak půjdu na to metro, já doufám, že to přestane do 8. Teda nebo do 9 vlastně jsme tady až.
0: Tě můžu hodit autem třeba.
1: Fakt, jo?
0: Mm-hmm. Když tak je ten den
1: jako neodolatelná nabídka.
0: Dneska je, přátelé, 1. června, máme pondělí, takže Světový den dětí, k tomu je Globální den rodičů, pak pro úchyláky je Den postav se za děti, to bych nijak nekomentoval radši.
1: Ty to nekomentuj.
0: A pak je taky Den Heimlichova chvatu.
1: Ano, to je takový to, když se začneš dusit a někdo ti ten chrchel vyhrkne tím, že ti udělá ten chvat.
0: No, že tě někde chytne jako tady pod žebrama, že zvedne to nahoru a tobě vyletí žaludek krkem.
1: To jsem ráda, že jsem ještě nemusela na někom dělat, takže doufám, že se tady nezačnete dusit ani ty, ani Zuzka nikdy, ideálně.
0: Doufám, že ne.
1: To se stane spíš mě, já furt něco žeru, takže doufám, že to umíte.
0: Každopádně já vám, holky, přeju ještě jednou hezkej Světový den dětí. Já doufám, že ho dneska nějak tady oslavíme, jako podivu playlist úplně tomu neodpovídá. I když teda teď budeme mít malou nevěrnou holku od Harleya, tam už by ten den dětí jako trošku, i když no nevěrná holka, tak vlastně nevím, jestli...
1: Ne, já bych to víc nerozmatlávala.
0: Dobře.
1: Každopádně nevím, co máš furt s tím dětem dětí. My ze Zuzkou už pomalu by se mohli slavit den seniorů než dětí, ale tak
0: no
1: seš hodnej, že
0: bude brzy.
1: Považuješ takhle za také to mladé květinky. Děkujeme ti pěkně.
0: Ano, takové to mladé, ještě mlíko po bradě, nebo to není mlíko. Jedeme dál. Harley, malá nevěrná holka na Rock Rádiu.

0: Je 7:20 a na Rock Radio dohráli Lordi Down with the Devil, český Down s ďáblem. A
1: myslím, že to není naopak.
0: Není.
1: Ďábel s Downem.
0: No můžeš si to asi, jak budeš chtít, si to poskládej dneska.
1: Dobře.
0: Protože jeden dětí. Přátelé, pátek 5. června, není den dětí, bude pátek a ten den bude spojený s kapelama Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A to proto,
1: že nás čeká další zastávka Rockinu, bude 4. v pořadí a bude to v Jihlavě a my pro vás máme jako každý týden 10 lupenů, respektive pro jednoho z vás, který nám pošle originální snímek sebe a svojí partičky, a to na e-mail studio@rokoviradio.cz.
0: Čas na to máte do tohoto čtvrtka, 4. června, přesněji řečeno do 15 hodin. Odborná porota Svazu nevědomých pak někoho vybere a v pátek to tady potom ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme.
1: Přesně tak, kdo nechce čekat na štěstí, tak si samozřejmě lupeny můžete koupit a nebo se můžeme sejít i v sobotu a to na hradě Loket. Je to hrad?
0: Jo.
1: Myslím, že jo, ne?
0: Takže kdybyste chtěli vědět, zač je toho Lokec Anabel v sobotu na Rokinech.
1: A v Jihlavě taky.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Za chviličku zpátky k muzice.
1: Jo, to mám říct já. Kysáci. Forever. Navždy. Navždy spolu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Profi vlna, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš

0: právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Tisáci, pecka Forever, neboli navždy na Rock Rádiu 15 vteřin před půl osmou. Navždy s vámi, navždy tady s Aničkou.
1: Jsi řekl hodně dramaticky.
0: No, tak já tam, tak víš, teď já jsem si ten hlas posadil až do kalhot.
1: Máš to moc hezký, Zuzko, dáme si zprávy.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek. Maďarský prezident v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Peter Maďar dal prezidentovi čas do dnešní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána. Tenista Jakub Hmenčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rublova z Ruska.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude celý den zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, pozor na 8. kilometru, ve směru na Ostravu na 199. Na D5 se bouralo ve směru na Prahu na 22. kilometru a řeší se nehoda taky na D35 se ve směru na Olomouc na 194. kilometru.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy a my si teďka dáme Anabel oblíbenou kapelu Baby Metal, akorát to teda nebude megačuně.
1: Já zrovna potřebuji močit zatím,
0: White
1: papa.
0: Flame.

0: Faith No More a Easy na Rock Rádiu v 7 hodin a 39 minut. Dneska je pondělí, 1. června, je Den dětí a vy se na mě tváříte, co se stalo.
1: A Honza má narozeniny.
2: Je to tak, Honzíček má narozeniny a jakož jsme obě hudebnice, tak Zuzanka složila píseň na tvojí počest.
0: Do psích puchev.
2: A společně ti teď zaspíváme.
1: Je to velice kvalitní dílo.
2: Je to kvalitní dílo, myslím, že s tou budeš mít depresi a zároveň budeš dojatý, tak se těšíme.
0: Takže vám to mám pustit?
2: Ano. Jo.
0: Dobře.

0: třeba.
1: Tak doufám, že se ti píseň líbila.
2: Jo, jako to je evidentně moje škola, takže já jsem spokojený.
1: Hezky jsi z nás vyškolil.
2: Bylo tam i sprostý slovo, teď jste vyškolili mě, ještě mi vyškolte Slavíka, ale to úplně nejlepší. No tak dám, já vám děkuju. Miláčku, já vám děkuju, teče mi slza, jaslina. Zařadíme to do playlistu, řekneme Kamilovi.
1: Já myslím, že to neprojde.
0: Budeme to každý rok reprízovat.
1: Jo, prosím.
2: Štáhne ti na 60.
1: Jako něco jako, že ti rostou chlupy někde, kde nemají a tak. Tam budeme přidávat s každým rokem něco vkusného.
0: A tak napade ti potáhne ještě docela dlouho, takže...
1: Právě, minimálně na dalších 8 let to můžeme používat.
2: Já se těším, až mi budete zpívat, táhne ti na 60, půjdeš do penálu a měl by se sučesat. No nic, tak holky, díky za chvíli Linkin Park, What I've Done.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.

0: Komunál pro tebe, přesně pro tebe, anebo tamhle pro tebe v 7 hodin a 52 minut. A nebo pro našeho Marcela.
1: A jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Základem pro to, abyste měli o čem hovořit na zimní motomazec plesu, je dojet na letní sraz motomazec. To proto, abyste stihli uříznout dostatečnou ostudu, aby vás ostatní mohli potom až do toho plesu pomlouvat a na plese samotném tvrdit, jaká to vlastně byla bžunda. Takže kdy a kam vyrazit na letní motomazec? Volba letošního usídlení srazu padla na kemp Orion, který se nachází v Roudné u Soběslavy. A co vás tedy na již 21. motomazci čeká, tak je celkem jasné, že správný sraz nemůže být bez siláckých řečí, siláckých soutěží a uvidíme, jestli letos pořadatelé vyhlásí soutěž Miss Mokré tričko. Pokud by se nenašlo dost odvážných žen, jedna stejně dojede a vystoupí v noci ze soboty na neděli. Jen mi něco říká, že na sobě nebude mít mokré tričko, páč nejspíš ke konci nebude mít žádné. Libé tóny do ouška pro tance chtivé, hlavonatřasající a ty, kteří složí hlavu na stolech, obstarají skupinu Maraton a žíznivej Slim. Pokud by se velectěnému návštěvnictvu zachtělo nějaké nové kerky, do kempu v Roudné přibude i salon Bugger Tattoo. Čeká vás i show kaskadéra Martina Černého, který předvede, že popředním i pozadním se dá jezdit i bez rizika, že si nabijete ústa. Jídliva i pitiva prý bude co hrdlo ráčí, což zvyšuje šanci, že si stihnete udělat i tu ostudu, aby bylo na plese v zimě o čem hovořit. Motomazec v Roudné u Soběslavy už tento víkend.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Dog Eat Dog na Rock Rádiu s peckou Rocky, minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme pondělí, pokračujeme v rokovém rozjezdu už za chvíli po 8. Zuzka, zprávy a potom ještě jedna slušná hodinka s námi.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké ráno, krátce po 8, jsou tu další zprávy. Vláda by se na dnešním jednání mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti, dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Po nedělních silných bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektrické energie 300 odběratelů. V neděli se ocitlo bez proudu až 10 000 domácností. V celé republice hasiči v neděli vyjížděli k 655 technickým zásahům, což bylo o 163% víc než obvykle. Nejvíc v souvislosti s bouřkami pomáhali v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji, častěji ale vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji. A bouřky se přehnaly taky nad několika rakouskými regiony. Vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které se nemohly dostat ke břehu. A blesk zapálil taky krytinu věže na zámku v dolním Rakousku. Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude celý den zataženo až oblačno, na většině území občas deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na D6 se bouralo na příjezdu do Prahy, na 0. kilometru auto narazilo do svodidel. Na D5 se ve směru na Prahu pozor na 22. kilometru, kde se srazily dva osobáky a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A na D10 se taky řeší nehoda ve směru na Prahu na 63. a 5. kilometru, tvoří se tam kolony, tak s tím počítejte.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
10: novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Klidný start do novýho týdne vám přeje Honza.
7: Anabel.
11: A Zuzka.
0: 3 minuty po 8 v pondělí 1. června. 3. hodinka společná před námi, než se rozloučíme, tak asi jenom zbývá připomenout, že v 8:30 budeme rozdávat první lupeny tohohle týdne.
7: Ano, na 3 sestry do Strakonice, to na příští sobotu. To
0: 12.
7: 12. 12. Takže pište si a po půl zvedejte mobil.
0: A my jdeme na muziku. Bad Wolves, Zombie.
10: Rock Radio.

0: Avantasia a jejich čarodějnice neboli The Witch dohrála na Rock Rádiu v 8 hodin a 12 minut. Dneska je pondělí 1. června, pojďme se podívat na historický okno. Chtěl jsem vybrat něco vtipného, zajímavého a vlastně nic vtipného se dneska se jako moc nestalo na to, kolik se dneska narodilo zajímavých lidí a stalo se zajímavých věcí, tak nic z toho není úplně veselý. Je zajímavý, že 1. června je takový magický datum, co se týče třeba vydávání debutových desek. Protože dneska třeba svoji debutovou desku v roce 85 vydal Sting, v roce 76 kapela The Runaways a v roce 67 David Bowie, to jsou poměrně zásadní kapely a lidi naší hudební historie. Taky v roce 81 vyšlo první číslo heavy metalového magazínu Kerrang, já nevím, jak se to čte, nikdy jsem to nevěděl. A v roce 99 se stala ještě jedna zajímavá věc a to, že tenhle ten den začala fungovat služba Napster. Pamatuješ si Napster z roku 1999?
1: Ne.
0: Služba, kde si mohla sdílet svoje CDčka předipovaný do MP3 úplně zadarmo.
1: Takže takový Spotify starší generace.
0: Ano, akorát, že zadáčil, takže Napster vydržel jenom 2 roky, protože se na něj sesypalo tolik hrozných žalob z celého hudebního biznesu, že to nakonec museli zavřít, nebo lépe řečeno, oni to tak nějak jako předělali a pak už to bylo placené, už to nefungovalo a ty piráty a lidi to nezajímalo, že jo, protože už to nebylo zadarmo. Nicméně Napster aspoň udělal velký zásah do rockový, nebo celkově jako do historie muziky tím, že změnil způsob jejího prodeje. Že od té doby konečně prodávání online dostalo svoji váhu, že jo, potom přišli iTunes a Apple a ty už to úplně zabili a pak potom Spotify a tak dále, tam jsme, kde jsme.
1: Řekla bych něco vtipného, ale nic mě nenapadá.
0: Probuji. Takže seš na tom stejně jako já. Tak jo, tak si jdem na muziku. Hele, Lucie, dal bych ti, co chceš.
1: Já bych ti dala vtip, ale nemám.
0: Tak nevadí, za chvíli.

0: Hammerfall a jejich remake Sweden Rock 2 v 8 hodin a 23 minut na Rock Rádiu. Ty jsi nějaká taková rozvrkočená, udýchaná.
1: Píská mi v uchu, někdo mě pomlouvá, jaká svině.
0: Já bych to nekomentoval, nicméně mám tady teďka něco pro tebe, protože ty jsi taková gaučová myš, ráda koukáš na seriály a na filmy a tak.
1: Ano.
0: Víme, že kapela Oasis se vrátila, byl comeback.
1: Jo.
0: No a je s tím spojený i scenárista a režisér Steven Knight, říká ti to jméno něco?
1: Ne, znám jenom Knight Ridera.
0: Dobře, to není on. Když řeknu Láska na Curry, Špína blondýna, nebo ne, Londýna.
1: Špína blondýna.
0: Psí říkni.
1: O kom to mluvíš?
0: To nebylo.
1: Jedna mě napadla, já to nejsem. No, povídej.
0: Nebo Gengi z Birminghamu,
1: ano,
0: seriál.
1: Neznám ani jedno.
0: No. Ty neznáš Gengi z Birminghamu?
1: Znám jenom tu Špínu blondýnu, ale
0: tak
1: tu nebudu
0: Špína blondýna.
1: No.
0: Případně bude točit novou bondovku, která by měla mít premiéru ve 28. Tak byl u toho, točil dokument právě o zkouškách na koncerty, o těch velkých koncertech, o tom celém comebacku, jak se bráchové spolu kamarádi, nekamarádi. Prej hrubý střih má zatím 4 hodiny, takže to ještě se stříhají.
1: Kratší avatar.
0: Tak, kratší avatar, nicméně. Údajně prej je to dokument s nějakou zápletkou a s nějakým vyvrcholením a samozřejmě fanoušci už spekulují o tom, že kluci možná šli konečně do studia a natočili třeba novou muziku. Je možný, že se dočkáme i nový desky, kterou tenhle ten dokument propálí.
1: Tak se budeme těšit.
0: Přesně tak, 11. září ve vybraných kinech a jinak na Disney+.
1: Jako fakt?
0: Jako fakt.
1: Dobře, tak se těšíme ještě jednou.
0: Hela, za chvíli Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine. Jako fakt.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo

0: NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, na Rock Radio 2 minuty po 8:30.
1: Už jsi tady měl být 2 minuty, ty magore.
0: Můžeš, co to je?
1: Pusti zprávy.
0: To nejsou zprávy.
1: Sportovní jsou.
0: To je hokej.
1: Nehádej se.
0: Dobře. To mám kráda zajídám.
1: Pust a drž hubu.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále 3. rokem za sebou, aniž by skóroval. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovství světa skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 1995, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství 17. medaili. Švýcarsko ztratilo doma finále stejně jako před rokem ve Stockholmu, kdy prohrál s Američany taky po výsledku 0-1 v prodloužení. V roce 2024 rozhodl v Praze souboj o zlato necelých 11 minut před koncem David Pastrňák. Trefu na konečných 2-0 pro Česko pak dal v závěru do prázdné branky David Kemp. Pro Švýcarsko jde o celkově 6. stříbro z mistrovství světa, vedle kterých mají taky 8 bronzových medailí a na první titul nadále čekají.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
3: Na D6 se řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary. Na 0,5 kilometru narazilo auto do svodidel. Potom se řeší větší nehoda v Pelhřimově na Pražské ulici. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bouralo se taky v Hradci Králové na Střelecké ulici a v Unhošti na náměstí TG Masaryka.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
0: Hokej je za námi, Zuzko, mě zajímá jedna jediná věc. Kolik jsi vyhrála na sázkách proti našemu týmu?
3: Něco málo tam padlo, no.
0: Tak doufám, že mi z toho koupíš aspoň oběd. Jdeme dál, Battle Beast.

0: Battle Beast a loňská novinka Here We Are, jsme tady 8 minut po půl devátý.
1: Teď mi při zvedačce luplo v koleni, přátelé, mobily do ručky, jdeme volat.
0: To znělo jako, že jsme tady tancovali, že jsme dělali zvedačku.
1: Prakticky se tak cítím, jako kdybych protancovala noc, ale jenom jsem se zvedla z gauče.
0: Přitom to byla spíš lehačka.
1: Ano.
0: Tak jdem na to.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
5: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. Vždy

0: 33. Na zápase jsme
1: Under Armour makes you better.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin a 42 minut jsme zpátky. Rozdáváme dva lupeny na Tři sestry Open Air Tour na 12. června do Strakonic a dovolali jsme se Janě ke Strakonicím někam. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. My ti musíme prozradit historku. My jsme se předtím dovolili nějakému pánovi, který byl hrozně pohoršený, proč mu voláme. Takže jsem měla vlastně tak trošku štěstí v neštěstí, teda naopak. Neštěstí ve štěstí.
2: Tak to je super, no.
1: Jako zatím se nám ještě nikdy nestalo, že bychom volali někomu, koho jsme tady vybrali, jako, a on nám dal špatný telefonní číslo.
3: Chci říct, že byl příjemný jako vyhřezlej hemeroid, takže pán nás asi neposlouchá evidentně, ale jako dovolili jsme se tobě a ty jsi moc milá, takže zdravíme tě, krásné dobré ráno.
2: Děkuji, taky dobré ráno.
1: Janí, prosím tě, Tři sestry, jsi faninka?
2: No, já myslím, že jo.
1: To je správná odpověď a máš to kousek do Strakonic, tak si myslím, že v tom případě musíš být faninka, takže si na příští týden na sobotu, sobota to je 12. ne, pátek, tak si na příští pátek nic neplánuj. A prosím tě, ještě musíš ukecat někoho s sebou, kdo to bude, koho vezmeš?
2: Asi nejspíš dceru.
1: Dceru, ty máš dceru? A kolik je dceři?
2: 16.
1: Ježiši Krista.
3: Ty buď ticha, prosím tě, starý uchyláku, vůbec ho nepouštějte k tady tu osobě ani z dálky.
1: Ne, to je náhodou.
2: Já mám ještě syna, tak můžu vzít, když taky syna.
3: Jo, tak toho mu klidně představit, můžeš, tam nic nehrozí, to je v pořádku.
1: Hele, ale 16-letá dcera poslouchá rockovou muziku?
2: Poslouchá, no.
1: No tak to je úplně geniální, protože většinou dneska všichni v této generaci poslouchají úplně něco jiného.
2: Tak, přesně.
1: Takže jak moc jí musela doma mlátit, aby poslouchala zrovna Tři sestry a podobné
2: věci? Vůbec, já myslím, že vůbec.
1: No tak to je úplně geniální.
3: Jsi měla rokový geny po mamince, ano. No. Tak,
2: pořádku.
3: No tak si to moc užijte, zlatíčka, pošlete nám pak klidně nějakou fotku, jak jste zapařili v kotli.
2: Super.
3: A měj krásný den a hezký start
2: taky,
3: do nového týdne. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Krásný den.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
4: A teď už si dáme vohnouty a gastrosexuála.

salády koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Dear Mariah, Count Me In a kapela All Time Low na Rock Radio 10 minut před 9 hodinou. A mě se chce říct už jenom tak čau a zase někdy příště.
1: No, nebudu tě jako napínat, ale bude to už zítra. Jaj.
0: Byl jsem sprostý do rády, ale myslím si, že jsem si to mohl dovolit dnešním narozeně.
1: Jakožto oslavenec. Přátelé, kdo neslyšel nádherný song, jehož autorko je naše Zuzanka, tak ho uslyšíte již za pár okamžiků na našich sociálních, nebo až to dostříhá. Jak dlouho to bude trvat?
2: Dlouho.
1: Hodně dlouho.
2: Hodně dlouho.
0: No. Song pro oslabence.
2: Díl, co jsem to skládala.
1: Fakt? Ale tak máš docela šikovnou jako ručku skladatelskou. Možná bys chtěla oslovit nějaký kapely, jestli by
2: rozhodně.
1: Nechtěli tvoje texty.
2: Tady mám mistra učitele samozřejmě.
1: No tak učíš se od nejlepšího samozřejmě, takže tady náš pan profesor dal školu i své tady... Zuzance.
0: No teď to zní, jako že jsem Zuzce dal právě vyškolil. Tu šikovnou ručku, že jsem jí vyškolil. To nevím, jestli je pravda.
1: Ale ne, já jsem vám u toho nesvítila, já nevím, jak to bylo, každopádně, kdo to neslyšel, tak už za chviličku si to můžete pustit na sociálních sítích. My se s vámi pro dnešek loučíme a zítra se budeme zase těšit. Mějte se krásně, páček slimáčík.
0: Teď už Rammstein Angle, měj se krásně a čau.
1: Angle.

0: prodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš. Každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to řekl České televizi. Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou, jestli se hlava státu summitu v Ankaře zúčastní. Komunistická strana Čech a Moravy nebude měnit rétoriku kvůli trestnosti propagace komunismu. Nedávno zavedený trestný čin pokládá za snahu diskreditovat radikální levici, řekl to nově zvolený předseda komunistické strany Roman Roun. Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti iránským radovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostravě Kešm. Do konečné 26-člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kristof Kabango a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem.
8: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude celý den zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm, ojediněle taky bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
7: Opatrně na silnici číslo 4 na trase Praha-Strakonice na 5. kilometru narazilo auto do svodidel a bouralo se v Praze na Lovosické ulici. Tam se srazil osobák s autobusem a tvoří se tam kolony.
6: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
9: Dopoledne. Zuzka na pohodu, odpočatá, vysmátá, krásně. Akorát dneska to počasí jako úplně není.
7: Počasí
9: usměvavý.
7: Nic moc, no, do toho byl úplněk, takže ta noc taky úplněk. Nebyla úplně.
9: A tam se jako říká, ideální. Že když jakože nabývá, tak si máš přát věci, které chceš, aby se ti staly. Mm-hmm. A když ubývá, tak zase ty, který chceš, aby odešli.
7: Jo, tak
9: to víš, to nevíš?
7: Tím se neřídím vůbec. Nevíš? Většinou jako nevím, že má být úplně, pak to zjistím tím, že nespím. Říkám si, proč jsem nespala. No.
9: Tak pro příště to můžeš takhle vyzkoušet. Můžeš ze sebe strhnout nějakou tíhu,
7: až takhle,
9: vyhnat
7: jako
9: ze sebe nějaký démony, nějaký věci a pak zase naopak si přát něco, co by se ti mělo stát, třeba svatba a tak, víš?
7: Jo, to díky.
9: Dobře, tak jo, tak a úplně jako že pryč, ne, teďkon?
7: Já myslím, že jo, no.
9: Teď už je to hotový, ne? Včera to proběhlo.
7: Ano.
9: Tak děkujeme a 4 minuty po 9. hodině jdeme na rokový dopoledne. Měj se hezky, no a my si dáme Hů, dáme si Tři sestry a na začátek Steel Panther. S vámi je Kamila, přeju hezký den.

Joan Jett na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a dneska máme 1. června a narozeniny slaví Ronnie Wood, tedy kytarista kapely Rolling Stones, který slaví 79. narozeniny. Do Stonu se dostal v roce 1974 takovou zvláštní náhodou, protože připravoval svoji solovou desku, na kterou si pozval spoustu výborných muzikantů a kamarádů a včetně tedy samozřejmě členů kapely Rolling Stones. Ty si tak skvěle zahráli, že mu nakonec nabídli místo v kapele Rolling Stones, dokonce i píseň It's Only Rock and Roll, která vyšla v roce 1974 a je titulní skladbou alba, tak není nahraná Stonama, je právě nahraná sestavou, kterou měl Ronnie ve studiu, ale pak dodatečně byla daná na album, který se natáčelo, no a svůj status oficiálního člena kapely Rolling Stones dostal až na počátku 90. let. A to ještě jenom díky tomu, že ho přehlasovali, nebo respektive Micka Jaggera, který s tím nesouhlasil, přehlasovali právě Keith Richards a Charlie Woods, ty řekli, že ano, takže dostal podíl a stal se plnohodnotným členem kapely Rolling Stones. Ono se to zdá, jakože je tam nějaká malichernost, ale samozřejmě jde hlavně o prachy, protože člověk, který je oficiálním členem kapely Rolling Stones, takového obrovského kolosu, tak má samozřejmě právo i rozhodovat o věcech a samozřejmě i co se týká financí, takže podílnictví a tak dál, tak to všechno tam hraje roli. Proto Mick Jagger, přestože jsou přátelé, tak s tím nesouhlasil. Ale jak jsem říkal, byl přehlasovaný, takže od poloviny 90. let už je Ronnie Offit.

0: Ahoj, tady Zakázaný ovoce.
1: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
0: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tohle byly Creed na Rock Radio, 9 hodin a 37 minut a skladba Rain, která se krásně hodí do toho dnešního počasí, co se dá dělat. Každopádně doufejme, že pěkný počasí bude v pátek, 5. června, protože Rockin Festival putovní se přesouvá do Jihlavy a vy se opět můžete těšit na kapely Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který na festiáku zazní a samozřejmě u toho bude i Rock Radio. Festivalem vás provede Anabel, no a vy se tam můžete dostat prostřednictvím akce reakce, kterou pro vás máme, a opět vám dáme 10 lupenů pro celou partu. Tak jak už to znáte z Českých Budějovic a z Plzně, stačí napsat na e-mail studio@rokoviradio.cz nebo respektive poslat fotku celé vaší party, se kterou byste chtěli vyrazit do Jihlavy. No a pokud zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát, že dostanete těch 10 lupenů právě vy. Čas máte do čtvrtka, 4. června do 15. hodiny, pak se to celý uzavře a v pátek v rokovém rozjezdu vyhlásíme toho šťastlivce.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a pokud se nechystáte do Jihlavy na Rockin a chcete vyrazit někam jinam, tak si počkejte, máme pro vás kulturní tipy, kde se dozvíte, kde se co bude dít. No a pak další muzika, dáme si Olympiky, Kiss and Dynamite, anebo taky ZZ Top.

0: Kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Rock Radio. Co se děje?
17: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu. Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháníkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Fonseku.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno až zataženo, zpočátku občasné přehánky, což platí, nebo bouřky taky, tak pozor, později potom ustávání srážek i oblačnosti. No a denní teploty, kdyby se měly pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Jdeme se podívat na silnice, začneme v Protivíně, Masarykovo náměstí, tam je hlášená nehoda dodávky osobního auta, překáží to tam v provozu, tak opatrně. A ještě jednou, tentokrát Masarykovo nábřeží, a to v Praze, tam počítejte s komplikací po nehodě dvou osobních aut, takže omezení a stejně tak i lehčí zdržení. Tak jezděte opatrně a v pořádku dojďte.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 3 minuty po 10. hodině, s vámi je Kamil, já vám přeju hezký pondělí 1. června leta páně roku 2026. Letí to jako blázen, ale fakt jako hrozně, nevím čím to je. No, každopádně pojďme se na chviličku zastavit, aspoň teda třeba u slušný rockový muziky, protože nás čekají Waspíci, čekají nás taky Eagles a dáme si hned na začátek Divokýho Billa. Tak ať už děláte z rockrádiem cokoliv, doufám, že vám to jde hezky od ruky a užívejte hezkýho pondělního dopoledne.
0: Rock Radio.
3: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill, zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

Tak tohle byli Wasp, který letos budeme mít jako jednu z kapel možnost vidět naživo i u nás. My jsme měli možnost vidět naživo i loni, kdy zahráli v Lucerně, ale letos to bude venku na Open Air Festivalu Basin Fire Fest, který proběhne 24. až 27. června letošního roku, takže je to v podstatě za dveřmi a Wasp zahrajou ve čtvrtek 25. června jako headlineři večera. Takže pokud to máte blízko do spáleného Poříčí, tak určitě vyražte. Já to mám v plánu taky, protože přítelkyně miluje, tak nevím, jestli tam jedeme víc kvůli ní, že má ráda, nebo kvůli mě, ale spíš asi já, že

0: se tam třeba potkáme. My si dáme za chvíli Aleše Brichtu, dáme si taky Elmstorm a Red Hot Chili Peppers budou.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

ribcage.

0: Tak jak jsme před chvílí mluvili o Vaspech, že dorazí brzo sem k nám, tedy do spáleného Poříčí na Basin Firefest, tak Alice Cooper taky dorazí. A dokonce kousek odtud, do Plzně. A to myslím, že na konci června, takže toho taky budete moct vidět letos živě. My jsme si ho teď dali samozřejmě z roku 1991 z alba Hey Stupid. Na Rock Rádiu 4 minuty před 10:45. No a taky se nám tady líhnou nový alba, nejenom ty starý, který jsme poslouchali, a letošní nadílka si myslím, že není tak bohatá jako loňská. Tam fakt jako vycházela spousta desek a skvělý desky. Letos musíme hodně pátrat, ale dají se najít, konkrétně Rokový referendum, který najdete už teď na našem webu rokovýradio.cz, je složený z aktuálních novinek. A jsou tam novinky od Aldobridge, Clawfinger a Roba Zombieho. Tak jestli tam máte favorita jednoho z těchhletěch, tak můžete zahlasovat a může se stát, že v sobotu večer od 19 hodin to album, tedy ta novinka, zazní v éteru Rock Rádia. Podpořte je, máte na to čas někdy do soboty odpoledne, pak se to celý uzavře. Jak jsem říkal, jsou to nové desky, já jsem je všechny poslouchal, musím teda říct, že nejvíc mě právě překvapili Clawfinger, tak jsem jim dal svůj hlas. Rob Zombie pokračuje v tom, co dělal na předchozím albu Aldobridge. Tam mi to trošku přijde už vyčpělý, ale pořád to hraje. Tak zahlasujte a uvidíte, jak to nakonec dopadne. My si dáme Arakaina Dimitri za chvíli, Billy Talent, taky Queeny, a blížíme se pomalu k 11. To znamená, že nás čeká elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Horní Bečvě na Vsetínsku za 13 990 000 korun, rodinný dům ve Švihově za 5 581 500 000, garáž ve Stříbře na Tachovsku za 486 300 korun, byt 2 plus 1 v Milovicích u Nymburka za 5 390 000 a rodinný dům v Rajhradě u Brna za 17 990 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
6: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy. Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje nebo likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Informoval o tom ministr vnitra Metnar. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii, dodal. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě si řekneme, jak bude oblačno až zataženo. Zpočátku občasné přehánky, to platí ještě teď, nebo taky bouřky, tak pozor na ně, a později ustávání srážek a oblačnosti taktéž. Denní teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: No a podíváme se dvakrát do Hradce Králové, protože jednak se tam bouralo v ulici Bratří Štefanů, tam je nehoda osobního a nákladního auta, je tam uzavřený jeden jízdní pruh, překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením a se zdržením, stejně tak jako Vančurovo náměstí v Hradci Králové, tam je taky uzavřený jeden jízdní pruh, stala se tam nehoda osobního auta a dodávky, taky to tam překáží v provozu, počítejte s omezením. Tak pevný nervy a v pořádku dojďte, ať jste kdekoliv, kde posloucháte Rock Radio. Šťastnou cestu přeju.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 4 minuty po 11. hodině. Kamil Dráp je s vámi, přeju vám hezký start do nového pracovního týdne a taky do nového měsíce, protože máme 1. června. No a teď si ho můžete vylepšit, pokud se tak nestalo, anebo případně máte ten start výborný a chcete, aby byl ještě lepší, nějakou svoji oblíbenou písní. A to tak, že napíšete na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a uvidíme, co se nám do té 60 minutovky vejde. Ode mě je to všechno v tuhle chvíli a pojďme na startovní skladbu. Položka dnešního menu, ta první, je ode mě a jsou to Bon Jovi.

It's my life. Bon Jovi nám otevřeli dnešní elektrický oběd a pojďme na vaše přání. První, to je od Monči, která napsala, že by chtěla slyšet Alana N. Landeho, což jsou dva výborní zpěváci, který napsali píseň, nebo respektive interpretují píseň Kam odchází andělé. Tak tu si dneska máme zahrát, tak ji tady mám připravenou a připojím k tomu ještě přání od Alči, která píše, že protože je dnes den dětí a já mám vnučku Barunku, tak prosím pro všechny děti zahrát písničku Dle tvého výběru. I děti poslouchající Rock Radio. Tak já to spojím dohromady, tyhle dvě přání, a pojďme si dát Alana N. Landeho a Where Have the Angels Gone.

Manic Street Preachers na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Patrik si napsal o tuhle tu kapelu, tak jsem ji rád zařadil a teď zařadím další vzkaz a další píseň. Ahoj, můžeš prosím zahrát Štěstí od Komunálu. Za prvé je skvělá a za druhé moje kolegyňka Deniska ji nezná, tak ji musíme ukázat, co je dobré. Tak takový vzkaz dorazil, tak si pojďme dát Komunál a Štěstí.

0: Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Metal Fest Open Air.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Vše pro bagr, CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr, CZ.
12: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

Strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Dali jsme si Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Tuhle tu píseň chtěla slyšet Gábina. Další přání je tady od Kamila Menovce. Tak ten píše: ahoj Kamile, k Mezinárodnímu dni dětí bych rád poslal pozdrav pro moje děti Elču a Davču a také pro Radku a její děti. Přejeme jim spoustu radosti, smíchu, krásných zážitků a splněných dětských přání. Pokud by to bylo možné, zahrajím prosím něco od Stratovarius. Díky, jak jsem říkal a napsal to Kamil. Tak tady jsou Stratíci a jejich Frozen in Time.

Remont se na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Petr si napsal o tuhle tu píseň. No a my jdeme pomalu dál. Koukám, že no, tak pojďme rychle na další přání. Ještě to stihneme teďkon v tomhletom bloku. Hezký den, zdravím všechny, co poslouchají Rock Rádio. Prosila bych o zahrání Čarodějky od Alžběty. Ať je letí na zad pro super kluky. Díky Ivis. Na zad. Nevím, no prostě tak to je tady napsaný, tak jsem to tak přečet. Každopádně doufejme, že pisatel i adresáti ví, jak to má být, a my si pojďme dát Alžbětu a Čarodějku.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Tak whisky, no, Metallica, samozřejmě na Rock Rádiu v elektrickém obědě píseň, kterou jsme snad možná jednou, nebo možná dvakrát, jednou jsme nechtěli hrát a jednou už nám nezbyl čas. Mám pocit, jinak s ní zakončujeme vždy náš set s Metallicou Czech Tribute Band. Tak teď jsme si ji připomněli na Rock Rádiu a napsal mi právě Pavel, který nás viděl ve čtvrtek na Eurobike Festu a chtěl ji nechat zahrát, protože právě tam nezazněla. A to byl ten druhý důvod, že nám nevyšel čas, tam byly nějaký komplikace, takže jsme ji nestihli zahrát. No tak jsme si ji dali aspoň teď na Rock Rádiu. Pavle, díky, já tě zdravím a mám tady přání od Vlastíka, který píše, že by chtěl nechat zahrát Pražský výběr, Hrabě X. Bylo by to pro všechny, kterým tehdejší režim bránil v kulturním rozletu. Díky. No tak dobře, tak jestli ještě cítíš křivdu, tak si pojďme dát Pražský výběr.

0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
11: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. 2/3 Čechů podporují znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tu plánuje od ledna obnovit kabinet Andreje Babiše. Mezi živnostníky a podnikateli návrat EET pozitivně hodnotí polovina. Vyplývá to z průzkumu pro ministerstvo financí, který dnes zveřejnila agentura STEM. Se začátkem června nás čeká v Česku počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháňkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Na silnici Slatiněny okres Chrudim je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na silnici, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
15: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
13: A je pár minut po 12. hodině, já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. Já jsem zažil o víkendu v Jaroměři s Anabel takovou vtipnou story. Stojíme v backstage a kecá tam s náma nějaká holka. Říká, já tak ráda poslouchám Rock Radio, to je tak super. Říká, mám ráda tu Anabel a my tam tak stojíme s Anabel, koukáme na sebe a říkám jí, hele, ona asi neví, jako, že to seš ty. No a za chvilku jí říkáme, no my jsme z Rock Radio a ona, Ježišmarja, se nás nepoznala, no tak chudák má ráda Anabel a neví, jak vypadá. Tak někdy se kouknou třeba na fotky. Já pustím Daniela Landu, Green Day anebo Sabaton.
12: Rock Radio.

0: A to byli Def Leppard. No a včera hrála česká fotbalová reprezentace přátelský zápas poslední před mistrovstvím světa v Mexiku. Měli Kosovo přátelský zápas ve 4 hodiny. Vím, že z toho bylo hodně lidí překvapených. Ona ta propagace stála za prd. Ono to skoro nikde nebylo. Já se to taky dozvěděl na poslední chvíli. Hrálo se to na pražský Letný. Dostali šanci kluci, kteří byli na Hradě nominace na mistrovství. Takže trenér Koubek poskládal kluky, kteří měli ten zápas si pomoct nebo nepomůžou. I když Tomáš Ladra, který vypadl, ten hrál docela dobrý zápas za mě, ale nedostal se do nominace, takže tři opustili a to byl Tomáš Ladra, Pavel Bucha a Christopher Kabongo, takový typický český jméno. No a my jsme vlastně vyhráli 2-1. On byl i na hraně Adam Hložek, který nehrál celou sezónu. On byl zraněný, asi třeba, nevím, tři čtvrtě sezóny, možná i víc byl zraněný a nakonec ukázal, že prostě do té sestavy patří, protože na první gól nahrál, druhý sám dál a jde vidět, že prostě rozdílový hráč, takovýhle kluky potřebujeme. Dostal i Lukáš Horníček, golman, šanci, za mě taky chytal v pohodě. Mně se to líbilo, uvidíme, co se bude dít, takže za 11 dní začínáme, nebo za 10 dní začínáme vlastně Mexiku, mistrovství světa ve fotbale. Za 12 dní my hrajeme ještě ráno s Koreí, takže držte palce, snad budete stávat, bude takový, jak kdysi hokej v Nagánu. A my si pustíme další hudbu, Beatles, Kiss, Airborne, anebo Lucie, takhle tě mám rád.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do

0: Čekáte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: A to byly Kiss a All for the Glory. A my se půjdeme podívat na Vysočinu, protože tam bude pokračovat šňůra festiáku Rockin' Town, a to v Jihlavě, a to bude v pátek 5. června. Můžete se tam těšit na Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg, Traktor. Traktor právě jede šňůru 25 let, jede to jenom na Rockinech, takže kdo je máte rádi, tak tam uvidíte jedinečnou show. Já jsem na tom byl teďka v Jaroměři, kluci byli skvělí, ono ty ostatní kabely byly super, ale Traktor a Dimitri, to jsem si užil nejvíc. No a nebude tam chybět náš tým, bude tam Anabel, budou tam holky, které budou prodávat naše rockrádiový trička, takže si můžete koupit nějaký nový merch. No a my tam zase pošleme jednoho s celou partou, a to tak, že vyfotíte nějakou fotku, nebo jestli máte z nějakého rockinu, tak nám je vyfoťte, čím víc bude crazy, tím to bude pro nás lepší. A pošlete mi to na studio@rokovyradio.cz. No a my to do 4.6. do čtvrtka, do 15 hodin jednoho vybereme a v pátek ho tam pošlem. Takže vy pošlete nám nějakou fotku s vaší partou, protože ten jeden dostane 10 lístků, ať můžete vyrazit a zapařit pořádně. A já vám pustím zase nějakou hudbu, ale to až za chvilečku.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A nás čeká Mick Jagger s Davidem Grohlem, Twisted Sister, anebo teďka Panoptikových Bátory.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Stavebniny DEK přináší megaakci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Tady Zakázaný ovoce.
5: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
4: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dneska je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na návštěvu Tajvanu. Přivítal ho tamní náměstek ministra zahraničí. Pro Vystrčila se jedná už o druhou cestu na Tajvan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za víc než 2,25 miliardy korun. Je to zhruba o 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát zastínili dřívější zimní olympijské hry, na kterých hrála řada hvězd ze zámoří.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytuje občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Obci Paceřice, okres Liberec, dávejte pozor, je tam olej na vozovce, tak je tam průjezd se zvýšenou opatrností, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
9: A je chvilku po 13. hodině a pokračuje rokovej horas s Danem. Ještě si rozebereme teďka v další hodince, se rozebereme mistrovství světa v hokeji a taky se mrkneme na dokument o Red Hot Chili Peppers, které na jedné streamovací službě. Já jsem na toho víkendu koukal, tak se o tom pobavíme chvilku, kdo má rád Red Hot Chili Peppers, tak za chvilku si o tom něco povíme. Teď bude nějaká hudba Inks, Manover, anebo Vláďa Šafránek, vím, že ty víš.
6: Rock Radio.

0: a nám dohráli Inks. A my se půjdeme podívat do Kalifornie na Red Hot Chili Peppers. Jak jsem říkal, vyběhl nový dokument o začátkách Red Hot Chili Peppers. Jmenuje se to Red Hot Chili Peppers, náš brácha Hillel. Je to na takové té červené streamovací službě, kde mají to Enko, nemůžu říct, jak se jmenuje, ale asi tušíte. A vykládá tam zpěvák Anthony a baskytarista Flea. O tomhle kytaristoj původním Hilleloj Slovákoj, kdy oni začínali v 82. a je to do roku až 88. Ještě před příchodem Chada Smitha, bubeníka, a kytaristy Johna Fuscienteho. Takže se na tom mrkněte, je to dost zajímavý. Vykládají tam věci, které jsem jako vůbec ani jako nevěděl, ani netušil. A hlavně tam přesně ten rock and roll je, jo. Tam to je přesně sex, drogy, alkohol, jak je to prostě zabíjelo, jak netvořili, málem už ani nebyl jako kapela. Nakonec vlastně Hillelovi to bylo osudný, ty drogy, bohužel. Ale tím bychom nepoznali Johna Fuscienteho, skvělýho kytaristu, který byl velký fanoušek právě Hillela, a taky Chada Smitha, který je výborný bubeník. Já miluji vždycky video, kdy Chad mu pustí písničku od Bring Me The Horizon a on říká, to je 30 Seconds to Mars, protože nikdy neslyšel. A oni, ne. A on zabubnuje to a slyšeli poprvé v životě. Jo. Takhle geniální je. A my se pustíme nějakou hudbu od Hard Pain anebo Rybičky 48.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
7: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci zve autoklub RAC Sedlčany.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
15: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: A to byly Goddard, I feel what I feel. A my se pojedeme podívat naposled do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji, protože včera se hrál v Omerejle.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Včerejší den odpoledne hrála Kanada s Norskem, hráli o třetí místo. Norové vedli 2-0, nakonec Robert Thomas, útočník St. Louis Blues, srovnal dvouma gólama na 2-2 a v prodloužení Norové vyhráli historický bronz. Takže gratulujeme Norům, je to velký překvapení, Kanada to trošku zdala, myslím, že to je velký neúspěch pro ně. A večer se hrálo očekávaný Švýcarsko-Finsko, Švýcaři byli favoriti, ale bohužel Švýcaři ty finále neumějí. Třikrát za sebou bez gólu, to už něco znamená. A nakonec překvapil mladík 20-letý Konsta Helenius, útočník Buffalo Sabres, mě to úplně vypadlo to Buffalo, který rozhodl čtvrtfinále Finů, semifinále Finů, nakonec finále, takže klobouk dolů za tohle 20-letýho kluka. Saša Barkov řekl, že je to budoucí hvězda. Alexander Barkov, to je taky dva Stanley Cupy, teď mistr světa. Takže Finům gratulujeme. A nás za 10 dní čeká už mistr světa ve fotbale, protože hokej už skončil.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: A já vám pustím novější Halloweeny a jejich This is Tokyo z roku 2025.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
15: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
16: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
15: Kazbet? A v čem jsou jiný?
16: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
15: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Rock Radio.
12: Rock Radio. Co se děje?
18: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník novýho festivalu nabídne silnou sestavu Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, o víkendu opět o více než půl koruny na litru klesne. Litr benzínu v Česku zlevní o 61 haléřů na 42 korun 97 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun 72 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Italští záchranáři vyprostili mladíka od včerejška uvázlého v jeskyni 120 metrů hluboko. Desítky lidí pracovali přes noc na záchraně mladého jeskyňáře poté, co se mu zaklínila noha pod balvanem. Po krátkém vyšetření na místě jej sanitka převezla do nemocnice. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Christof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Sokolovská v Jihlavě nehoda osobního auta s dodávkou, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam nebezpečí na silnici, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voz.
2: A máme poslední hodinu rokovýho obrazu s Danem a já jsem si vzpomněl minulý týden, tady paní mě psala, že Dan je takový uspávač hadů. Já jsem jí chtěl říct, že to je správně, protože po obědě se chodí spát a chtěl bych jí tímhle pozdravit, ale tady bohužel paní asi spí, takže mě neslyší. A já pustím další hudbu Oasis, Láďu Křížka anebo Fozeho.

0: A to byly Oasis. Oasis ty zná každej. A pak jsou kapely přesně, který lidi moc neznají, že to je kapela jednoho hitu a nemůžou se na ten název vzpomenout. A to je přesně já vždycky, když jsme někde ve dvě, ve tři ráno v baru a máme pustit nějakou hudbu, tak já tam vždycky solím ten rock, to už pak nikdo nechce poslouchat, protože všichni jsou back a takový ty klasický popíky. A v té mám hrozný výpadky, že ani jako neznám některý, nedávno jsem se dozvěděl, existuje nějaká kapela Jelen, ani neznám. To tím nehaním. A já vždycky přijdu jak Jirka Macháček v Samotářích, jo? Že mám takový ty mezery. A já vám to pustím, ať se zasměním trošku.
1: Počkej, nech to.

0: kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Vše pro bagr.cz.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.
13: Go, go, go, gorila.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Motokeci Marcela Herbolta.
16: Základem pro to, abyste měli o čem hovořit na zimní motomazec plesu, je dojet na letní sraz motomazec. To proto, abyste stihli uříznout dostatečnou ostudu, aby vás ostatní mohli potom až do toho plesu pomlouvat a na plese samotném tvrdit, jaká to vlastně byla bžunda. Takže kdy a kam vyrazit na letní motomazec? Volba letošního usídlení srazu padla na Camp Orion, který se nachází v Roudné u Soběslavy. A co vás tedy na již 21. motomazci čeká, tak je celkem jasné, že správný sraz nemůže být bez siláckých řečí, siláckých soutěží a uvidíme, jestli letos pořadatelé vyhlásí soutěž Miss Mokré tričko. Pokud by se nenašlo dost odvážných žen, jedna stejně dojede a vystoupí v noci ze soboty na neděli. Jen mi něco říká, že na sobě nebude mít mokré tričko, páč nejspíš k konci nebude mít žádné. Libé tóny do ouška pro tance chtivé, hlavonatřasající a ty, kteří složí hlavu na stolech, obstarají skupiny Maraton a Žíznivej Slim. Pokud by se velectěnému návštěvnictvu zachtělo nějaké nové kerky, do kempu v Roudné přibude i salon Bugger Tattoo. Čeká vás i show kaskadéra Martina Černého, který předvede, že po předním i pozadním se dá jezdit i bez rizika, že si nabijete ústa. Jídliva i pitiva prý bude co hrdlo ráčí, což zvyšuje šanci, že si stihnete udělat i tu ostudu, aby bylo na plese v zimě o čem hovořit. Motomazec v Roudné u Soběslavy už tento víkend.
15: Rock Radio Motokeci.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Faith No More a jejich Epic. No a máme poslední 20 minutovku rokovýho varazu. Já se s váma budu loučit pomalu, protože už tady Kuba bude ve studiu za chvilku. Budeme se střídat s klukama. A já vám pustím poslední 20 minutovce Guano Apes, Gamma Ray, anebo Tři sestry Mexiko. Tak se mějte hezky a čau.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Cesty na zahraniční dovolenou se kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to v případě využití letadla i auta. Podle cestovních kanceláří ale zájem Čechů o dovolené neklesá. Někteří turisté nicméně mění destinace nebo hledají dostupnější varianty pobytu. Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. Průměrná teplota byla 14,2 stupně a jednalo se tedy o čtvrtý nejteplejší květen za posledních 10 let. Srážkově byl normální, rozmístění srážek bylo ale velmi nerovnoměrné. Nejvíce vody spadlo v Karlovarském kraji, nejméně v Plzeňském. Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá v autě každý dospělý sám. Řidič ale musí dohlédnout, aby byly připoutané děti. V zákoně je uvedeno i několik výjimek, kdy se lidé poutat nemusí. Jaké to jsou, ví preventistka policie Monika Šindlová.
2: Jedna z nich se týká posádek vozidel ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. Platí také pro instruktory autoškol. Řidič se nemusí poutat při couvání. Zákon s výjimkou pamatuje i na zdravotní důvody řidičů či přepravovaných osob.
1: Pokud lékař ze zdravotních důvodů nedoporučí používání pásu, vystaví potvrzení, které musí mít člověk během jízdy u sebe. Maďarská vláda zahájí právní kroky k výměně prezidenta Sulioka. Po dnešním setkání s hlavou státu to prohlásil premiér Maďar. Sulioka označuje za loutku předchozího premiéra Orbána. Vládní strana TISA má v parlamentu ústavní většinu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes ještě pořád na určitých místech České republiky bude deštivo, hlavně na Moravě a taky v jižních Čechách. Dejte si na to pozor, bude se to tam tak vypínat a zapínat po celý den. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 14. Zítra si od toho deště na chvilinku odpočineme, bude polojasno a teploty kolem 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Vypínat a zapínat se musí taky doprava na Vítězný v Děčíně, protože tam mezi částmi Boletice a Křešice boural nákladní automobil a projíždí se teď kyvadlově jedním pruhem, tak se připravte na zdržení. Příjezd do Slavkova u Brna teďka komplikuje směrem od dálnice, nehoda dodávky a osobního auta, takže i tam se bude komplikovaně projíždět. A dejte se pozor taky na D1, kde je poruchaný vozidlo, který podle všeho zasahuje do vozovky a může vás trošku zdržet na cestě. Je to na kilometru 290 ve směru na Prahu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 15 hodin, 3 minuty k tomu, rokový odpoledne právě začíná. Kuba i Petr za mikrofonem, dneska jsme tady konečně oba.
4: Jsme tady oba a dneska slavíme.
3: Dneska slavíme.
4: Protože je 1. června a jeden dětí.
3: A výborně, tak to je přesně něco pro tebe, vy.
4: Ano, no jedině,
3: no, jasně,
4: jo.
3: Půjdeme na prolejzačky, Kubíku.
4: Budeme na prolejzačky, ale víš, co je dobrý? Já znám jedno takové hřiště v Kobylisích, kde jsou prolejzačky a hned vedle je výčep. A dá se tam normálně vzít takhle pivo. A je to hrozně příjemný, čověče, tak možná bych tam šel slavit.
3: Tak si tam budeme oslavit, a když budeš hodnej, tak dostaneš zmrzlinu možná.
4: A dobrý je, že oni tam mají repráky venku a dá se tam pustit Rock Rádio a třeba některý z těch rokových pecek tam klidně můžou být slyšet.
3: Čekají nás totiž AC/DC, taky Placebo. Bo jich every you, every me, ale teď asi pojďme tady to rokový odpoledne začít s Mý slzy neuvidíš a Škvoři. Tam na pole.

0: Doznívají poslední tóny od Van Halen, Why Can't This Be Love. Máme 15 hodin a 17 minut a řekli jsme si, že je čas na takovej možná hudební tip, o kterým zatím možná nevíte.
1: Dcera Davida Grohla, Violet Grohl, totiž vydala novou písničku s docela zajímavým klipem, který se jmenuje Buck in the Cake. Docela našláplutý, co?
0: Rozhodně je to něco, co bych jako čekal přesně od Violet, od dcery Davida Grohla. Prostě rockovej nářez, kytary, bubny, prostě přímočarej groove, bych tak řekl, nebo prostě být takovej jako...
1: Je to tak.
0: Přesně jde to. A hele, klip je taky zajímavý, odehrává se to u bazénu a vystupuje tam jenom Violet a s ní je tam, prosím tě, Nikki Hartley, taková paní.
1: Aha.
0: A ona je to taková bývalá, ona se věnovala takovým filmům.
1: Jo.
0: Takovým
1: zajímavým
0: takovým filmům, no prostě. Ale takhle, chci říct, dneska je paní 67 let. Ale jako furt vypadá dobře v tom klipu, jenom prostě jako, abyste s ním počítali, až se na to takhle podíváte. Každopádně, pecka se jmenuje Bug in the Cake, jako brouk v dortu.
1: A to tam samozřejmě taky nechybí v tom videoklipu, že jo?
0: Jasně, samozřejmě, že to tam je. Hele, já nevím, jako za mě super věc a nastupující generace rozhodně bude mít co říct.
1: Takže z toho rozhodně poslechněte, abyste taky mohli okouknout tu paní, která tam hraje, že jo? Ale teďka už si dáme zase další muziku, hele, Eagle Eye Cherry, taky Umf, anebo Alkoholik, Spalovač chlastu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 15:33 k tomu a Save Tonight od Eagle Eye Cherry právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. No já si myslím, že už je možná na čase se pomalu jistě pobavit o tom hokeji, co?
1: Já myslím, že jo.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: No tak, co si budeme povídat, nebylo to naše nejúspěšnější, ale nebylo to ani nejhorší mistrovství světa.
0: Hele, ono vlastně nakonec jsme dopadli pátý.
3: Přesně tak, jo, to je vlastně
0: jako,
3: docela dobrý.
0: Ono to není zase tak držíme, všichni si mysleli, že jsme prostě 8., 9. Jo, ne, jsme pátý, jako jo, a hnedka před náma Kanada.
3: No, je tak. To, no pozor, Kanada, ta je strašně naštvaná, protože ono jim nevyšla. Olympiáda jim nevyšla, že jo, v juniorech my jsme jako český tým poslali už několikrát domů ve čtvrtfinále. Teďka vlastně skončili čtvrtý s Norskem a vlastně hrozně moc jsou naštvaný, že jezdí největší hvězdy. Ale přitom nejsou schopní vyhrát ty nejlepší medaile, takže se tam něco děje. Naopak Norsko, to se hrozně vyšvihlo a získalo svoji teďka jako hysterickou medaili bronzovou a těm to hrozně přeju, třeba to bylo fajn.
0: No jasně, to já jim to přeju rozhodně taky, jako já jsem, abych řekl, jsem přál Švýcarům tu zlatou
3: taky,
0: medaili, protože
3: doma je to skvělý.
0: Nikdy nevyhráli zlatou medaili, mohli vyhrát ještě doma a teďka už teďka po pátý v řadě jsou na druhém místě, prostě oni jsou z toho úplně šílený.
3: Je pravda, že to ale víceméně dokazuje, jak úspěšný je to tým, protože jako i druhý místo, jako co my bychom za to letos dali, samozřejmě, že jo. Ale rozhodně velmi cením, švýcarský hokej jde určitě nahoru. Nevím, jako jsou lidi, kteří by to mistrovství dávali třeba jenom jednou za dva roky. Já jsem prostě, já nevím, mě to baví.
0: Já bych si ho dával dvakrát do roka, teda
3: přesně
0: bych si ho dával.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale pojďme na další muziku. Red Hot Chili Peppers, Hardcore Superstar anebo Harley, proč pocit mám?
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dávno.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Maximální ceny paliv zítra na základě rozhodnutí státu opět klesnou. Litr benzínu budou moci pumpy prodávat na nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. Litr nafty vyjde maximálně na 39,35. Navrhovanou úpravu věkové hranice prvovoličů v obecních volbách dnes vláda odmítla. Podle novely poslanců TOP 09 se měla hranice snížit o 2 roky na 16 let. Případná úprava by dle kabinetu vyžadovala nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. S blížícím se létem roste zájem o lodě i kapitánské průkazy. Jen oprávnění pro řízení malých plavidel má v Česku přes 71 tisíc lidí a další tisíce vlastní průkazy pro námořní jachty. Více dodává mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla má několik kategorií podle toho, jaké plavidlo chce člověk vést a kam chce plout. Pro námořní jachty vydává ministerstvo dopravy jako námořní úřad České republiky samostatné průkazy v kategoriích A, B a C. Těch je momentálně vydaných 11 235.
7: Ti, co chtějí vyrazit na vodu ještě letos, můžou. Volné termíny zkoušek zůstávají i během letních prázdnin. Stavbaři pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové otevřeli klíčový podchod. Spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a největším hradeckým sídlištěm Moravské Předměstí. Lidem dnes začaly sloužit i navazující cesty a také nová zastávka MHD ve Zborovské ulici naproti sídlu záchranky. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
4: Rock Radio. Počasí.
9: Propršené pondělí, takhle by se to dalo zkrátit. Rozhodně víc srážek je na východní polovině, třeba taková Morava a Slezsko, tak ty jsou celý pod mrakem a rozhodně tam prší víceméně celý den. Během večeru by se od západu mělo trošku mírnit, jak srážky, tak oblačnost, takže by to mělo být v pohodě. Noc už by měla snad být v suchu a na nějakých 14 stupních Celsia. Zítra dobrý zprávy, mělo by být úplně sucho, ale nebude úplně moc slunečno, bude spíš tak jako polojasno, možná lehce oblačno. A teploty budou někde kolem 24 stupňů Celsia.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Dejte si pozor na vrávorající ženu na silnici 49 u Otrokovic. Vypadá to, že asi něco vypila, takže si prosím vás sundejte na hustpenu, ať se nestane žádná tragédie. Vzpomalte taky na D1 na 75. kilometru směrem na Polsko, ale jste totiž pneumatika v jízdním pruhu, tak pozor na ní. Havárie dvou aut je na silnici 312 v Pastvinách u Ústí na Orlicí. Je tam docela i velká kolona, tak si na ní dejte pozor. A taky počítejte se zdržením v ulici Vrahovická v Prostějově. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržení asi tak do 10 minut.
11: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio, rokový odpoledne.
9: Rokový odpoledne je tady samozřejmě s váma i tři, už skoro 4 minuty po 16. hodině a to dokonce i 1. června začíná tenhle ten letní měsíc a my jsme tady dál.
10: Jsme tady dál, tady v té hodince si budeme povídat o to, kam vás pošleme tady v té hodině.
9: To jsem zvědavý.
10: A nebo si o tom taky možná povídat tu další.
9: Kam uvidíme, vás pošleme, takhle
10: uvidíme, být, uvidíme, kam vás pošleme, ale rozhodně si nabijte telefony a tak a nabijte si taky počítače, protože je budete potřebovat a můžete už začít hledat v galerii. Vám
9: jo, jo, je nejvyšší čas, už to tiká, ty clock od Coldplay, ty už se blížej, budou Arakaini a pak je Satanás. Shinedown nás čeká, ale teď už Within Temptation dohromady s Keithem Caputem. What have you done? Tohle je rokový odpoledne.
11: Rock Radio.

0: Coldplay a jejich Clocks právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 20 minut k tomu. No a samozřejmě tady na Rockovém odpolední se rádi bavíme o nový muzice a opět jsme již další novou muziku našli.
1: Našli jsme, je to vlastně teďka novinka od našeho starého známého, bych řekl, Proteus teďka vyšel s novinkou a natočil k tomu klip, který teďka vyšel. Není to náhodou, protože 27. května bylo výročí střelby na Heidricha, kdy vlastně proběhla, čím vyvrcholila ta operace Anthropoid. A právě Anthropoid se jmenuje ta jeho nová záležitost.
0: A zní asi takhle. To je hodně temný zvuk do toho, víš, jako...
1: Vypráví příběh, no.
0: Vypráví příběh, on dokonce i jako na konci ty písničky tam jmenovitě všechny ty parašutisty vyjmenovává. A jako je to docela síla, teda. Jako musím uzat, jsou tam ještě záběry takový hodně jako srdcerivný, takže jsou, mají tam dobový oblečení na sebe, trošku to kombinujeme se záběrama z jednoho filmu.
1: Jasně.
0: Ale takhle, ale jako prostě je to síla. Myslím, že by se na to klidně posluchači mohli podívat.
1: Koukám, že tam hraje Veronika Kubařová, známá herečka, že jo, Marek Adamčík taky a Detlef Bott, což je takový německý herec, který se objevil v jedný Bondovce, myslím, jsem se teďka někde rychle našel. Každopádně to, co slyšíte, tak to je teda novinka od Protea, ale rozhodně si podívejte i na ten klip, protože jenom tak můžete mít ten zážitek kompletní. Je to fakt jako síla, no, musím říct.
0: Je to velká síla, rozhodně doporučujeme se na to podívat, a nebo vám taky můžeme doporučit, abyste zůstali tady u nás na Rock Rádiu a poslechli si Jirku Schellingera, Kiss in Dynamite, anebo Queeny s Davidem Bowiem, který vás čekají za chvilku.
2: Tady zakázaný ovoce.
3: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
2: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Jirka Schellinger je prej jenom blázen. A tohle nám teďka dospívává právě teď v 16:37 na Rock Rádiu. No, Ježíš, vidíš, já jsem to zapomněl, tak co jsem chtěl říct, vidíš to, hele, i to se stává.
1: No, tak to seš asi taky blázen, jako ten Schellinger.
0: Asi jo.
1: Já
0: asi
1: myslím, že takhle, mě tady taky občas říkají, že jsem blázen, ale to třeba mi říkají, když, já nevím, jak to máš s dýškama, dáváš dýška, když třeba, já nevím, třeba v restauracích.
0: Hele, tak já se snažím dávat dýška vlastně jako víceméně vždycky, ale nějakým způsobem tam jako projevuju to, jak jsem byl spokojený s tím servisem.
1: Jasně.
0: Jo. Že třeba, když jsem byl jako méně spokojený, tak dám třeba jenom 10%, jo, nebo něco takového.
1: Já vím, že jako v Americe mají zavedeno, že jako slušnost je dát třeba 20% dýško.
0: A
1: že
0: minimálně, oni, to minimálně.
1: No, jako minimálně, a pak můžeš dát víc, ale jakmile dáš méně než 20, tak je to skoro neslušný od tebe. A už prostě ti dávají strašně jako na krk, že kvůli tobě ten člověk, co tam pracuje, nebude mít co jíst. Jako.
0: Přesně tak, že oni tam víceméně nemají plat ty číšníci a žijou jenom si hříšek.
1: Což je strašný. Naštěstí my to takhle nemáme. No, ale já třeba, já nevím, já většinou dávám kolem těch 10%, ale samozřejmě, když jsem spokojenější, tak dám víc, ale jako málo kdy se stane, že nedám třeba vůbec nic. A to se ale bavíme, že jo, restaurace nebo hospoda nebo něco takového, nebo
0: jako ve fast foodu asi nedáš dýško.
1: Ve fast foodu nebo v nějakém obchodě, že jo, jako s potravinama, tak tam zase takhle úplně ne. Ale třeba zase, když se jdu ostříhat, tak jo.
0: Tak to je jasný. Dobře, tam si myslím, že záleží o tom, jestli pro tebe někdo něco dělá. Víš, jako že ti to třeba přinese to jídlo a takovýhle. Když to ještě akorát odpípá nákup, já nevím, no a třeba bys to taky zasloužil dýško.
1: No ale takhle, my třeba, co tady lidem jako říkáme, co bude hrát za písničky a takhle, znamená to, že my jim to v podstatě přineseme jako nějaký číšník nebo něco a měli bychom my dostat od posluchačů Rock Rádia dýško.
0: Takže fakt jako tady teďka chceš, že prostě dáme nějaký QR kód na Instagram, jako jo, a lidi nám budou posílat dýška, jo.
1: A ty nemáš rád peníze, nebo co je?
0: A myslíš si, že lidi nás budou mít rádi za to, jo?
1: Minimálně dva lidi by mohli. Jestli poslouchá moje máma, tak určitě.
0: Hele, klidně nám napište na Facebook, co si o tom myslíte, jestli byste byli schopni nám dát dýško nebo ne. Za to, že vám pustíme tady zase další rokovou muziku.
1: Takže dámy a pánové, pokud jste si to objednali, tak tady je Divokej byl, Marko Hietala, Nirvana a polívčička přijde hned po reklamě. Jo?
0: Snad vám bude chutnat.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

Rock Rádio.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, ne od 18. Řekl to premiér Andrej Babiš. Co dalšího se chystá, prozradila ministryně financí Alena Schillerová.
2: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
1: Současně je v plánu zavedení přiměřené spotřební daně. Dětský ombudsman dostal za necelý rok přes 1500 podnětů. Více jak desetinu mu poslali přímo děti. Podněty se často týkaly například rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských zařízeních. Institut dětského ombudsmana v Česku funguje od loňského července. Dnes začíná celorepubliková akce Motýlí půlhodinka. Zájemci se mohou zapojit do sčítání motýlů na své zahradě, na louce, v parku nebo na procházce. Pokyny najdou na stránkách motýlípůlhodinka.cz. Akce potrvá do neděle a konat se bude znovu od 13. do 19. července. České Budějovice začnou od příštího měsíce přes dopravní podnik nabízet sdílená kola. V počátku bude k dispozici 200 bicyklů, od podzimu by to mohl být dvojnásobek. Majitelé předplatného na MHD budou moci sdílené kolo zdarma využít 4x denně na půl hodiny. To byly zprávy, dobré odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Zataženo dneska až do večerních hodin. To je hudbou dnešního dne a také samozřejmě ojedinělé přehánky. Můžete je očekávat hlavně v jižních Čechách a taky na Moravě. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 14. Zítra si ale od toho ještě chvilku odpočineme, bude polojasno po celé České republice, teploty kolem 24 stupňů a večer nám to padne asi na 11 a ve středu už zase pár kapek spadne.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Záchranáři zasahují v ulici Brožíkova v Pardubicích. Auto tam totiž srazilo chodce a určitě se tam teď bude projíždět velmi komplikovaně. Dva osobáky jsou v sobě na příjezdu do Roudnice od obce Krapčice. Tak si dejte pozor cestou z práce třeba. U obce Sobotka na Jičínsku, tak tam taky bouraly dvě auta. Je to na křižovatce silnice 16 a Špálovy ulice. Projíždí se kyvadlově, takže s tím počítejte, asi se zdržíte. No a dva osobáky jsou v sobě taky na nájezdu na Pražský okruh. Je to ve směru na Ruzini a je to přímo nájezd z Rozvadovský spojky na Zličíně. Tak i tam dávejte pozor.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem, jsme tady ready. A tady v té hodince už si teda fakt popovídáme o něčem, co vám budeme rozdávat. Takže už opravdu mějte ty telefony připravený, jo?
4: Ono není od věci občas něco slíbit už jako hodinu předem, protože člověk má pak delší takový ten stav toho těšení. Ty si nerad těšíš?
3: Já se těším moc rád, ale vždycky je tam tenká hranice mezi tím, když už to je pak jedno, protože říkáš, no tak to už je jedno.
4: To samozřejmě může být ten případ, ale určitě ne. Ve chvíli, kdy můžete vyhrát až 10 lístků na Rockin, za chvíli se dozvíte, jak na to, ale teď už další muzika.
3: Čeká nás Lemonheads, taky Scorpions, nebo Amarant, který tady tu hodinu začnou. Drop Dead Cynical. Skoro 12 let stará pecka, ty bláho, pojďte to pořádně rozjet.

0: Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Žádný problém, žádné stresy, futbal, Ronaldinho, Messi, já tu varím, želím, perem, či sa na to ne. Ty tu kukáš na zápasy, mňa tu môže, uďa si, kým na teba nenakričím.
2: Mončiči.
3: Mončiči?
1: Dobre,

0: Ležou. Každý by radši ležel doma na lehátku, ale teď je na čase naopak zvednout zadky a vyrazit na festák, protože už 5. června bude Rock in Jihlava.
1: Hele, koukám zrovna na line-up, ty blaho. Horký žestíže, který právě teďka dohráli, tam budou taky. Dimitri, Kokot Minute, Alkehol, Trautenberg, Traktor, který můžete zažít tady ten rok jenom na Rockinech. Ty brďo, line-up jako prase a hlavně tam může být ještě 10 z vás zadarmo.
0: Opravdu jen tak nedostanete 10 lístků, to opravdu může být jenom na Rock Rádiu. Co proto musíte udělat, je to jednoduchý. Pošlete nám fotku vaší rockový party a maximálně 10 lidí tam může být. A ta fotka může být buď z nějaký party, kterou jste zažili, anebo tam naopak můžete vypadat hrozně slušně a dělat, jaký jste jako slušňáci, to klidně můžete taky. Každopádně tu fotku pošlete na e-mail studio@rockoviradio.cz a to do čtvrtka, tohodle čtvrtka do 15 hodin.
1: A v pátek ráno potom v rokovém rozjezdu se rozvíte, která parta ty lístky vyhrála a 10 z 10 z vás se uvidíme přímo na Rock in Jihlava.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Projedeme se vláčkem se Strejdou Ozim, dáme se taky Panoptiku a Linkin Park in the End už nás čeká za chvilku.
3: Věsku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Topi Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Sì, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: When I Come Around, Green Day právě teďka dojíždějí na Rock Radio, 17:35, no a tím už se značí pomalu, ale jistě konec rokovýho dnešního odpoledne.
1: Je hrozně dobrý, že už tohle to můžeme říkat a pořád to venku vypadá jako odpoledne, teďka 1. června si o to víc užívám, to jak vlastně ten kontrast, víš, asi pamatuju někdy ještě v únoru, v březnu, to bylo takhle, že jsme jako říkali končí rokový odpoledne, ale venku už to vypadalo jako půlnoc, tak
0: no ono, rád, kolikrát jsme teprve jako říkali, že začíná rokový odpoledne, no. A tam už byla skoro tma, ty brďo.
1: I když teďka máme takový trošku deštivý počasí, když v Praze to nevypadá ještě tak hrozně, ale prostě není to takový to, jak byly ty třicítky minulý týden, tak i tak prostě si užíváme teďka krásný čas. Doufám, že Peťo, ty nebudeš mít moc práce dneska, já už dneska taky ne.
0: No, a možná, nemáš ještě práci. Mám.
1: Jo, tak doufám, že ti to půjde od ruky. No, možná nepůjde. No tak no, dobře, ale že pak budeš brzo doma.
0: No, ale pak budu právě pozdě doma.
1: Tak hele, ať si vymyslíš ještě jakoukoliv výmluvu, tak že prostě aspoň třeba za necelých 24 hodin už se tady zase setkáme
0: to si píš,
1: a můžeme
0: potkáme.
1: Zase vysílat na rokovém odpoledni, protože v 15 hodin zítra začínáme znova.
0: To si rozhodně píš, za chvilku nás tady vystřídá kapitán, takže vy už, jak by on řekl, volejte, pište. A my se, jak už říkal Kuba, uslyšíme se zítra od 3, tak čus!
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hellfest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu Niakára, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A klub Vagon pro vás chystá na pátek Ozzy Osbourne Revival Praha s Alex McBeat a v sobotu pak vystoupení U2 Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Bronzegate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel.

0: 33. Na zápase jsme?
1: Under Armour makes you better.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezký podvečer, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha. Dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Včerejší a dnešní deště ale situaci výrazně zmírnily. Meteorologové navíc očekávají tento týden další srážky a tak by mělo nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit. Uvedli to tvůrci projektu Intersucho. Zájem o dovolenou s klidnějším tempem roste. Češi raději tráví delší dobu v dané zemi, aby její tradice a kulturu mohli poznat do hloubky. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.
2: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétně. Ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
1: Češi díky slow travel navštěvují více velká evropská města nebo ostrovy. Prezidentský pár bude zítra a pozítří na návštěvě Zlínského kraje. Petr Pavel a jeho žena Eva by měli zavítat do Zlína, Vizovic nebo Valašských Klobouk. Čekají je setkání se studenty, představiteli samospráv, podnikateli i občany. Gips prověřuje úmrtí v plzeňské věznici. Vychovatel na úklid podle novinek CZ třem odsouzeným z Ukrajiny rozlil do plastových lahví dezinfekční roztok, který vypili. Všichni skončili v nemocnici. Jeden vězeň tam po několika dnech zemřel. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: A my ti za ty zprávy děkujeme, kamaráde, a pojďme se podívat, jak bude zítra. Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu bude ráno jasno až polojasno, ojediněle s mlhami postupně. Můžete očekávat převážně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer v jeho západní polovině Čech se vyskytne místy déšť, přehánky jen ojediněle a také i bouřky. Nejvyšší teploty na 26 a v 1000 metrech na horách 17 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak nejdříve se podíváme do krásného města Písek, tam v ulici v Portiči, nehoda dvou osobních aut, projíždíte tam se zvýšenou opatrností, D8 a první kilometr trasa Německo-státní hranice, směr Praha, tam je porouchaný auto, který brání v provozu, je to odstavený osobní auto, tak pozor na něj. A ještě se podíváme na silnici 23643 u obce Pchery, okres Kladno, tam je nehoda dvou osobních aut, je to docela ošklivý, je tam i záchranka, tak dávejte majzla a prosím vás, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte hlavně v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Dobrodíci, všechny odpočaté po víkendu a vítá na palubě pirátské lodě Rock Radio a také zdraví váš pirátský kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám krásný pondělní večer. No a samozřejmě nás tady čeká po víkendu taky pořad rok na přání a ostrá dvouhodinovka, kterou ovládáte pouze a jenom vy, posluchači Rock Radia. Stačí mi tady zavolat do kapitánské kajuty na 725844424 a psát na Messenger a do mailu. No a co tady budu mít, vám zahraju a vzkazy vyřídím snad skoro všechny. Pojďme si pustit první 4,5 minutovku od Foo Fighters, která se jmenuje The Pretender a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak nám tady dozval David Grohl a jeho parta Foo Fighters The Pretender a byla ta píseň, kterou jsme si právě teďka dali. No a teď budeme pokračovat. Dovolal se nám sem jako první Martin, který by chtěl od Arakainu pustit pecku Rány a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost asistence, která se stará o vozíčkáře, pro slušný rockery, rockerky i pro mě. Tak, Danke.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: to byli prasáci Steel Panther a The Burden of Being Beautiful, přátelé, a my posvačíme dál v našem roku na přání a dáme si nějakou terapii, jo, takovou hudební, o kterou si tady přímo napsal Michal Kmínek. Ahoj kapitáne, máme nějaký terapii? No jasně, že máme, to víš, že jo. Tak něco vyber, nechám to na tobě a je to pro všechny, co jsou v kolbence. Tak jo, tak všichni, co ještě taháte, tak ať vám to rychle uteče a k tomu vám dopomáhej píseň Hey Satan, You Rock od terapii.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Tak to byla stará pečka Out of Spring, Gotta Get Away, a my si dáme taky jednu starou pečku od kapely Manowar, která by mohla mít klidně podtitul Já ti zadrnkám. Ano, jmenuje se Black Wind, Fire and Steel. No a tu si tady psal Ferda, který mi jsem volal, že by to bylo úplně pro všichni posluchači, co nás slyšej. Protože ty, který nás neslyšej, tak těm to může být ale úplně jedno.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ich verstehe euch nicht. Já nám nerozumím, přátelé. To určitě v Německu zaznívá často, zvláště v posledních letech. No, Rammsteiny máme za sebou a před sebou krásný vanastovky, o který si nepřímo zavolal Radim, který všecko posílá i s velkou energií. Já se k němu samozřejmě přidávám své manželce Radmile, protože čeká zítra fikemu operace srdce. Tak, milá Radmilko, já nevím, jestli mě slyšíš, neslyšíš, ale taky posílám ti obrovskou pozitivní energie, ať se všechno zítra povede a hrajeme otevřenou zlomeninu srdečního svalu. A než se srdce rozbuší, přátelé, tak klasika, pište mi na mail nebo normálně do Messengeru vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky na nějakou tu situaci. Dneska je den dětí, tak se o to můžete třeba opřít, já vám za to zahraju VIP, píseň na přání po 7 hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: to byl Slash, samozřejmě Miles Kennedy a The One You Loved Is Gone. A my tu máme ještě místo na poslední pečku, o kterou si volal Matěj, opět slušný to pán. Dobrý den, prosím, děkuji, nashledanou, tak to má být, tyto slova nesmí nikdy chybět. A přál by si pro celou rodinu zahrát od Green Day Basket Case. Tak milá rodino, máte skvělého syna.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Дорогие дети, сейчас 7 часов. Неважно, дети, ли вы нашей матюшки России или откуда еще. Этот день принадлежит только вам. И мы желаем вам самого прекрасного дня. Milí posluchači, dnes jste slyšeli, milé děti, je 7 hodin. Je jedno, jestli jste děti naší matičky Rusy, nebo jste odinut. Tento den patří jen a jen vám a my vám přejeme, ať ho máte co nejkrásnější. Tak, to byl pokus o ruský jazyk, tak, jak si to přála dneska. Posluchačka Lucka, která mi tady napsala čus kapitáne, mohlo by být prosím časové znamení rusky a přání, ať je to všem dětem k svátku. Tak doufám, že takhle to bylo. Spokojenost. No a samozřejmě Lucka si za to může něco přát, já jí něco zahraju a už tady vidím, že si píše o Slayer. No tak ty si dáme na závěr. No a ještě potom, co tady rozjedeme Bona Joviho, Wanted, Dead or Alive, tady něco losnu nebo mažňáka a to si zahrajeme.

0: Tak, to byla kovbojka Bon Jovi a Wanted Dead or Alive a my si teďka dáme nějaký Švédsko, protože Lucka ta si psala o Slayer, takže budeme mít tradiční závěr pořadu Rok na přání a teď si dáme nějaký Švédsko, konkrétně samozřejmě Sabaton. Psal mi tady Vítě Ubl, hezký podvečer, přeju kapitáne, hezký podvečer i tobě, Vítě. Přál bych si nechat zahrát nějaký Sabaton a bylo by to pro všechny na pohodový večer a začátek nového týdne. S pozdravem Vítek z Nejtku. Zdravíme do Nejtku a dáme si takovou míň hranou pecku tady u nás v Roku na přání a ta se jmenuje Rorke's Drift.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na přání.

0: multitalent Jared Leto a jeho trošku uřvaná parta 30 Seconds to Mars s pečkou God's Eye, což je novinka. No a my si dáme teďka starou ověřenou, lety prověřenou klasiku. Opět nám tady psala Dobříš a byl to konkrétně Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Turbo Lover od skupiny Judas Priest jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Ano, z Dobříše chodí dobré nápady a teď pro Dobříš zazní Judas Priest a Turbo Lover.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.

0: Dohral Věčnej pankáč Iggy Pop pecku, klasickou pecku The Passenger. No já doporučuji, já už jsem to několikrát teda udělal, ale doporučuji vám podívat se na nějaký živák ze 70. let. Konkrétně třeba tyhletý písničky The Passenger, jak to pan Iggy Pop dával, v závorce nedával kolikrát na pódiu. Opravdu je to vtipný, krásný, občas opravdu neví, kde je. Ale to k tomu určitě patřilo v těch 70. letech. A teď pojďme do let minulých, konkrétně se vrátíme o 3 roky zpátky. To bude stačit. Psala nám vzorná mamča Peťule Hanzelínová. Ahoj, Kybrouku. Zahraj prosím Blink-182 One More Time a bylo by to pro tebe, že tak super hraješ a pro všechny dobrý lidi. Díky. A taky pro ty moje malý prcky. No tak jasně. Ještě jednou, dneska opakuju, je Den dětí 1. června. No, tak to je i pro dětičky, One More Time a Blink 182.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Posloucháte druhou půlku vašeho oblíbeného pořadu Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgezem. Jdem se podívat za nějakým heavy metálem. Psal mi tady Honza Jaroch. Čau, šlo by zahrát Iron Maiden a Fear of the Dark a bude to pro všechny rybáře, kteří se těší na letošní zahájení lovu dravců. Díky, Honza. Ano, to je velmi specifické přání. Já k tomu můžu dodat pouze Petru vzdar.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgezem.

0: nám to praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Benedems nás vzal do nebe a teď vás vememe s rokrádiem přímo do pekel, protože za chviličku už zazní pekelný klasik Marilyn Manson. No a od toho si tady napsal Petr Snopko, který napsal: ahoj kapitáne, mohl bych požádat o zahrání Marilyna Mansona, něco svižnějšího od něj, bude to pro všechny, co řídí a mají to ještě nadlouho, díky, tak aby neusnuli, aby se soustředili, k tomu já se přidávám, to je nejdůležitější na silnici, stačí vteřina a jste druhý, kolikrát ani ne, když to znáte, tak já bych volil od tady toho klasika Marilyna Mansona píseň z mýho nejoblíbenějšího alba, což je album Antichrist Superstar, na kterým vlastně s ním začal spolupracovat Trent Reznor z Nine Inch Nails a bylo to fantasticky znát, jak na klipech, tak na té muzice. Všechno prostě krásně vycházelo. No a ta písnička, kterou si právě teďka dáme, se jmenuje The Beautiful People a je tady pro vás, krásní lidé.

Nerozbitný Stratovarius jsou za náma, milí námořníci, a před náma je bohužel konec. A tady budeme přání plnit tedy Luci, která dneska za tu ruštinu a přání dětem k svátku si vysloužila. Slayer psala tady, čau kapitán, zdravím, poprosím o zahrání Slayer pro všechny posluchače, mě a tobě. Měla jsem těžký den v práci a navíc mi nejlepší kamarádka napsala špatnou zprávu, tak ať si zvednu náladu. Děkuji. No a právě od toho jsou tady Slayer, protože Slayer, ty vám vždycky zvednou náladu, jo? I když prostě jste úplně v háji, tak Slayer ty vás zvednou vždycky na nohy a my si dáme právě pro tuhletu příležitost pecku Dead Skin Mask, s kterou se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky Jirka Vajgis, přeju vám všem plodný večer a těším se na vás zítra, tedy v úterý po 18. hodině, opět u roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.

0: slušná muzika.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Základem pro to, abyste měli o čem hovořit na zimní Motomazec plesu, je dojet na letní sraz Motomazec. To proto, abyste stihli uříznout dostatečnou ostudu, aby vás ostatní mohli potom až do toho plesu pomlouvat a na plese samotném tvrdit, jaká to vlastně byla bžunda. Takže kdy a kam vyrazit na letní Motomazec? Volba letošního usídlení srazu padla na kemp Orion, který se nachází v Roudné u Soběslavy. A co vás tedy na již 21. Motomazci čeká, tak je celkem jasné, že správný sraz nemůže být bez siláckých řečí, siláckých soutěží a uvidíme, jestli letos pořadatelé vyhlásí soutěž Miss Mokré tričko. Pokud by se nenašlo dost odvážných žen, jedna stejně dojede a vystoupí v noci ze soboty na neděli. Jen mi něco říká, že na sobě nebude mít mokré tričko, páč nejspíš k konci nebude mít žádné. Libé tóny do ouška pro tance chtivé, hlavonatřasající a ty, kteří složí hlavu na stolech, obstarají skupinu Maraton a žíznivej Slim. Pokud by se velectěnému návštěvnictvu zachtělo nějaké nové kerky, do kempu v Roudné přibude i salon Bugger Tattoo. Čeká vás i show kaskadéra Martina Černého, který předvede, že po předním i pozadním se dá jezdit i bez rizika, že si nabijete ústa. Jídliva i pitiva prý bude co hrdlo ráčí, což zvyšuje šanci, že si stihnete udělat i tu ostudu, aby bylo na plese v zimě o čem hovořit. Motomazec v Roudné u Soběslavy už tento víkend.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil,

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? No.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.